Alvaro Soler, nicht mir Bidlk, naschist, geikito krasnes, gila, horze, gunste, genia, tu, bevu, jitze, alle, jedale, gen, a suchi, scho, severne, mai, gilo, mai, buddhiskeo, a soreskeo, wokresa, jedruine, wischi, warnowanski, skodjen, klirsnich, woin, jodla. Schakosona jua zapadze Braniborski je například Bali tam pola Jüteborga viacač 113 hektarů sopali zase raz na ležonosti nedošeho vojorského zvučovaniště. To říká, zodobě v obornice, vůjky džil tam odpalič dáč, dokež je za nich přestrašné, co tam podáč a hašeč. Ale tyž české Švíce so runě pali, to jsme čera samo trošku ve Vůžice pytli nuchali, Pola Ječichovice vojuje 500 vobornikov, vonjových vobornikov v kytročeškým terénu, přečivo vzpomínám, im po boku sú nedom 7 hašenských helikopterov. A tiež české vojsko pilne poma, aj ja tvoču palce, so šitko dere rádži, so šitko dere zhaša, vo sebe dženca, menujúce na mezinárodným dňu vonjových vobornikov, so zase raz pokaza, kak vážni kamarádojo sú a je tiež čas, so všetkým za ich husto de dobrovoľnú službu poďakovať. Tuž, vostane nám to jedne, ďakujú prajč, vodešť prosič, júce v útoru večer je tajky najprv raz pripovedžené, hač sa to tiež v obchodže zešľahčí. No aj, chceme počaknúť, hač to v obchodže. Všetko sa tak ujasní, kaj si to přijeme.

0: tuž so čeradošť počunemu, čo to netkočím s nami športovač 5 hodín 20 čije.
1: NDR Sachsen, Serbský rozhlas. Šport.
0: S Janom Rehorjom.
2: Z pokalného kova von a zaso dom. To voklečenio na žaden pad nohcuchu. V Budešinie v športovni na cilnišču bychu so v předkole 4 volejbulové cuky zetkali a so vo zača do příchodného kova upeđovali. Raja Viktorie Worklec Marcel Relka.
3: To bych opravil, že Češky ryza nás. My jsme jednu dobili a bohužel paten druh přirali a s tým jsme hižo von z pokalného kova.
2: Potajkým dola von a dom. Přečivo Sokolniki z Vjazojnci su Worklečenio hišče z 2-0 dobili, přečivo štvortemu mustvu MSV Budešin pak z 0-2 podleželi. Štvortk nastupja v prvním okresnym pokalnym kole potom Sokolio Sokova Budešin a cuk športového tovarstva Marinie Vizdy. Koparske wuslitki. We wyższej lize je Budesa Budešin pola SC Heiligenstadt C2 dobywa, a biskupičenio Ročichu so najebač navedovania 1-0 z porażku 1-2 z Wernigerode. W krajne klasy štafla Vuko zu Nimsko-Basli činio smušku, kotraž žili cilki, kiž dobia zestupič od tych, ki smedža vostač, docpili. Porażka 0-4 w Wesenitztalu behižo 5. zasobu. Ve okresní vyšší líze je prvně mužstvo športové jednotky Kruščice sériu bez porážky dále utvorilo a samo třetí raz za sobou dobilo. Podle post Germanie v Budešině Trechichu přidobyčů C2 Jan Boguš, Oskar Hauš a Franz Bénč. Drohodka ramnou Sokol Ralbicorky 0-2, krotko do počasa by Leonard Heidorn Trechiv a krotko po počasu Richard Schneider. Modro byli kulou Vulke Rydorjece 1-0. Tři vůsledky z okresního ligou Traktor Malešece SJ Kruščice 2. mužstvo 4-0, športové tovarstvo Radvor FSV Vute 0-3 a Pančice Arnstorf 3-0 za Pančanou Trechištaj Ali Eldor a dvojce Jakob Pakosnik. Dvaj rezultata z okresního klasou LSV Hore 2. mužstvo Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice 4-0 a športová jednotka Nebelčice Otendorf Okrela 2. mužstvo 2-2. Celcaj rotov SJN Bištaj Roni Hanusa a William Plettner.

0: E voilà, Bettina je tu, je da pošešiš, kajš slubene.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Niedzie 80 hustajerio je čera svoje produkty na boskich wikach krabatovým lokovým sviče kočinie prezentovalo. Jako nuostku zavoda predstaje navoda rostlinskije produkcije MKH Christian Singelmann modernu techniku za direktne vašne vusova. Ratarski inženjer Benno Mruz, kiž bez leta 2018, zromadne s Tobiasom Kokotom zavet navedoval, a so leta doho za moderne vašnja vopospodarenja polu a tvarnove rođe zasadžoval, leca Julius privatnog pšičin zavod vopušči. Vjace o čeravših borskih vikah kočinje svišiče dženca rano mestrujem bidl nasedom. 567 žonu a muži z Hornije Vužice je hižo za nové vukubvanske leto od augusta zričenje s remesnickým zavodom komornym v obvodze Drežane podpisalo. To je nešto viace hač loni. Jako příčinu menuje vône jednače remesnické komory Andreas Brežinski, so som vodostník eštiš vukubvanske zavody celé vedomie zajšo za pohovanie rozsudža. S tým maja předovzača väčšiu plánovanskú vistotu. Tukvilu ma Drežanská remesnická komora hišče niedže cista svobodných vukubvanských miestnú, k tomu pšinže viace hač 100 pústa praktikumových miestnú a viace hač 100 prúznických džiú. Radvoju je tamniša modžina čera popodňu Miu na nause metava. 10 poru rejovaše národní drastče v okolo štoma. Najspešnejší je stymiský král bu Klemens Buša, kýž se Marlene Jacvoket za kráľunu uzvolí. Mie metanie Radvoju dobiachu terminové dopredka ščaneč, dokýž so od džensnišeho na nause tvari. Pučna smio šulu je hač na vysokosť škatulskeje pistovanie Alois Andrický zašľahane. Hač do oktobra so Grulmusova droha krok po kroku kompletne ponoví. 8 dzieci, między nimi 3 drużki, są niedzielu zakrament prynieho świętego woprawienia buddyjskiej cokwi naszej lubie knienie przyjmali. Swybna szola a instrumentalistcza kemše w obrubichu. Rakecach je jednacze konfirmantu, między nimi serboka, swiedzenskie kemše z farariom robota malinkom woswiciło. Po zaunowy kurs świątoczność w obrubi, już o sobotu biechu na kemšach swoje prynie Boże wodkazanie przyjmali. Na wužijských kčenjových biehach a kolesovarských vúbidžovaniach by so čera kamencu rekordná ličba 1380 športovčov a športovcov obdželiva. Pančan Konstantin Knop dobiža starobnej klasy SK10 na distancu 2 km ako druhý do cíla. Samsnym vúrysaniu by Kruščan Samuel Dürlich štvorto najlepší bieha. Vokličan Milan Kant vúbidži si slibro, a přes votu medalju vesele šeso kopšinjan Vili Hadank, vun dobe na distancu 15 km starobnej klasy SK20. A to bych upovešče, kiž namakače tiž na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A nitko votranja je išče trochu pomročene a stupa nadžia na nekotre kapki dešča, bihu dňa pak potom zaso svončno a sucho a žive slibro zaleze na čopve maximálne 26 stopňov.
0: A z dženstnejšie punželu ste zajist, kajštiš vujist na autodroze a štyri na smet Režďane, kajštiš na smet Zorec, horním vujist, že zašľahane. Příčina za to je ponovenie drohy mies uhonom a svoní božču. A vopkat viedže so hač do 24. júnia přes za a vujist pošove, abo rado tiž svoní božči. Jeli máte dalšie numíky, šož drohu nastupa za zvojče rade, abo napisać nam bujesz przez czetą funkcję naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
0: Sztyri po napo sześciche.

0: Zadkula.
1: Smerčaca, Woodwo a Wužiska Rapsodia, što maja tuči z hromadného, vizo reju, hudžbu a vulki cíl serbsku kulturu sposredkovač. Tu iš, kak verči so rejovanski skupinach, je dosť dohosta, što je s koreografami a s novými rejemi, a čeodla praji so tak smerčaca, pak Woodwo. Šitko prašenja, na kotrež vod mojim rozmovie dreje s najväčšimi konkurentomi ve Užice, a to jednom rumje pola nás studiu.
0: Zadkula.
2: Nič sabič.
3: Čem sa večo?

0: Šula, Noa Pistovania, Gensarano, Gici, Dirby Česo, Zaso, Hai, Bodač, Zna Kubvanišča, Šela, Kojo, Razu. Toto, pak mám hišče hodančko za vás, haj, mesac meja je hišče cíle čerstvé a z ním tyž naše nové hodančko. To je tunkroč vopravdže nešto za mudre vojčky, kak tak dobyče so jara napínač z vodače, što diči tule dokvádne vopisuja.
1: Bude so lose, das so mauke.
2: Also der Bulla Welle so da gebulle durch so ein durch Wodajo hat er.
1: We banne.
2: Wonne Norte Wokolete as Witcher so.
3: Der Meilen Jahres wird Lampu.
2: Der in Swit wird Dipk.
4: Das ist Warenschka, das ist Mythologie.
1: Das so bau ich hohe Figuren.
2: Dem Lusen von der Nepomaya hat dem Lubom von Nepomaya Stolle Savon.
3: Der dem Putschbucker sei.
2: Der muss ja Lusen, hat ich Lube Putsch. Je nes mit ich Wuppschudic, bon von der Lusen hat wer.
1: Je Switzer muss ja Lugi Sauwisch.
2: Alle muss ich dich brauche Putschbucker sagen.
5: Oh ja, sind Chipne, oh ja, sind Chipne, oh ja, sind Chipne.
0: To by to dala tež dala trošku Češo, abo vyšče da, što je minene ľubi Čiči, jeli haj, no potom napísaj, čo nám prav otmou na kartu, s Čečiju na MDR, Serbský rozvoz, postuje na miesto citu budušine, abo vopytaj, če celý jednore stronu Serbský program, tu internete mdr.de/serbsky-program. Tam môžete si naše hodančko ešte raz vomere na poska, čore, dili, priky a podvu a vy za votam tiež vašu votmu připosvať. Tam máme taký reálny formulár spriotovaný. A sobotu preradžíva potom Dundak na podživečích pro votmovu a tiež štuje dobu. Ač máme dobu čaku, dobu čaka a kaž predsa kýva vám riane myto, tu už veľa veselá pri hodaniu, veľa veselá ľubi deči, čiž toho džín 22 čije.

0: Road Movie. Je naposled mich. Čas za novinky z Hornej Vúžice.
1: Serbský rozhlas. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Nidže 80 ústajeriu je včera svoje produkty na burských výkach krabatovým lokovým sviče kočine prezentovalo. Jako nôstku závoda predstaj návoda rostlínskej produkcie MKH Christian Singelmann modernú techniku za direktné vášne vúsova. Ratarský inženér Benno Mrozkýž bez leta 2018 zromadne s Tobiasom Kokotom závojet návod. Závod naviedoval a so leta dlho za moderné vášňa vopospodárenia polu a tvarnovej rôže zasadžoval, leca Julius privátnych príčin závod opuští. Viace vo čerovších borských výkach kočine slyšíte za nešto viace hač hodinu v našem programe. 567 žonu a muži z Hornej Vúžice je hižo za nové vukubvanské leto od augusta zrečenie s remesnickým závodom komornym v obvode Drežďany podpisalo. To je nešto viace hač loni. Jako příčinu menuje vône jednače remesnické komory Andreas Brzezinski, so som modostný, kež tiež vukubvanské závody celé vedome zajšo na povovanie rozsudža. S tým maja předozača väčšiu plánovanskú vistotu. Tu kvílu má Drežďanská remesnická komora ešte niečo 300 svobodných vukubvanských miestnú. K tomu přinže viace hač 100 pústa praktikumových miestnú a viace hač 100 prúznických džiú. Radvoju je tamniša modina čera po podňu Miju na nause metala. Česač poru rijovaše národne drastče okolo štoma. Najspešnejší a stymiejský kráľ bu Klemens Buša, kýž si mal jene jacvokec za kráľunu vúzvolí. Mie metanie radvoju dobiachu termínu vie dopredka šaneč, dokýž so od džensnišeho na nause tvári. Púčna smiršuluje hač na vysokosť škatulskeje pistovanie Alois Andrický zašľahane. Hač do októbra so Grulmusová droha krok po kroku kompletne ponoví. Tež modžina Blunju je sobotu meju mietava 12 poru holce a mode žone bychu všitke národne drastče vojerusky serbu, čineše s převodom muzikantu na svidženiščo pši športnišču. Tam predstajíšu vesna nám viacore rie, predhačne, že cice či metruska meja padne. Napšemo bievo titul mieského kráľa doby Jonas Gödel. Vun vúzvolí si tabieju muzichec za svoju kráľovňu. Na vúžiských kčeniových biehach a kolesovarských vúbidžovaniach by so čera kamencu rekordná ličba 1080 športovčov a športovcov obdžilivo. Pančan Konstantin Knop dobiža starobný klasu SK10 na distancu 2 km ako druhý do cíľa. Samson Vorisanju by Kruščan Samuel Dörlich štvorty najlepší bieha. Vokličan Milan Kant vúbidži si slibro. Přes zlotú medaliu veseleše so Kopšinjan Vili Hadank v dobe na distancu 15 km starobný klasy SK20. A to bych u naše povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj votrania je ešte pomročené, dotal je znajmenša tu budešine sucho s blákami moho, nekotre kapky dešča seda dženca ráno, potom pak sobí u dňa zase uvedri. Bude slunčno a sucho a topši maximálne 26 stopňach.
0: Ich prošu na Autodrohu, aber du sitzt na Autodrohu, wenn du jetzt das jensnische Punjulu, die seiest geistig wuiest na Autodrohu, a stüri, die schnass mir drehjane hornim wuiest, die komplettne Saschlahane, pschitschina, sato je ponobene drohi na a stüri, mir svone boschu a uhornom. Wobkat wege, so hat do 24. Junia, pres sa a wuiest bochowe, aber dich svone boschi. Duischitkim dobu, a wirst du jesbo, jeli dalsche wird Vecký vúľadače, zdieľč nám to rade, tu zázoňče do budúského studia, abo napísať nám pôjsť přes četovú funkciu dámotný app MDR Serbia.
1: Serbski Rozvoz.
0: S Bettino a Jakubom, Pečpo, Napo, Sedmich a Wodetag z Mirčim Veclichom.

0: Wasser Menschino, Bonapo, Sedmichna, Jensnische, Prene Bunjeli Mei. Litschet weitesatz a Dzewetsch su strażnym batalionie zjaskowe wobore Berlinie styrio Serbias wužili. Při tutej wojorskej służbie bychu mezdrujim zasadženi při oficiálnych statnych přijetšach mezynarodnych hosči. Reportorka Serbsko rozvosa je tajke nešto sobu doživiva a tyž dokumentuova. Čera sme tutu parličku z našeho archiva hišče raz spřístupnili. Sme pak tyž aktuálne interview s dvema tedyšimaj vojakomaj viedli, s Klemencom Bulankom a Damianom Bogušom. Jeju sme sa mezdrujim prašeli.
1: Ja bym Donald Tusk, ten polský prezident.
0: Sme sa prašeli, naličuje sa z 9 minúce prišla rozprava, bo vás hač do leča ešte ište Berlíne byli a kajkých vosibitých hoščí, ešte tam. Dožibili, na čo sa dopomínače. No a to by votmova.
1: Ja bym Donald Tusk, ten polský prezident. A na to, na ktoré sa najbolé doplním, to je bol Silvio Berlusconi. To sme mu pri letadle vítali. To je nejaká malá anekdota. Tam sme stáli, čakali za on z letadla a on šinže. Stáli a čakali a čakali a to nešinže. Zo suché je bolo, slunce je bolo. A potom sme pon zonili, hej, vunšče sa doba upriskač a čiste činča šo možné, to sme pon, hej, nekak 2,5 hodiny stali, naše karabinore znojac, nie sme kruče džaršeč moli, to by, hej, mu prebien jara napiat nadauk pon. Ale pondiš je to zdokonjené, bo sme sa še jara zveseli.
0: Vidíš, a što da je Damiani Boguši a tiež Klemenci Bulanki vone vojarský čas Berlíne z ceva přinies?
2: Ja môžu jenuž rec, z tutých 9 mesiacov som tam dola dostal do aj šalakov pohanských šivinov tiež, to keď je šalakov zjazkova vobora je široká nastajená. A za mňa osobinste je to přineslo, že som ja žila na mojej ranice přišel. Viem sa doplniť na jednu situáciu, kdež by sme vonka na zúčovaníšu a tam by v obchode jara zima a to přes dlhší čas. Tam som prvný raz v obchode nazonil, što je poprom vod. A potom sme dostali takú doštienku, polivku a skipku kleba a to by jedna jara vúberná ječ v tým vokomíku. A ja, hovák, 30-kilometrský marš, ten ište, to by tiež jedne vúžadano s 12 kilami přidatné váhy, ale je nepytno, že to čivo tola môže vysť více zmištrovať, bez toho, že jen sa vúlce na to přihotuje.
1: Nej, ja mu prejme, tá služba v vojsku, to bude práve to tak a tak, než to, ja ešte Boh v mojich očach kúže môže dobeho činč, za Also da nicht näher, und ich habe eine Hube nicht durchgeführt, aber ich habe die Braut, ja, die nicht das Stöchchen im Zaborzischen Jürgen, und die alle Bumme, die Stöchchen dann, wir haben eine Disziplin, Dipko, Nost, Borat, so im Kamerun, Djaržic, also wir haben willig, meine Kameraden, es ist mir wieder, da haben so wulke Defizite, wulli, also dem Jahr der Jara, der Chini war, hey, das sind Jahrzehre dauerli, Gott, ich will ich Kamerun nicht so Borat, Djaržili, das sú pon naši vukubvára pon šišli a te sú pon te cua kamary cua drasti šo von zmetali a pon, ja, pon sú šie dobeli zase šo porane rumáče skváčeč kúžda fauda jo dobeva na te tamoj ležeč a to sú one tak husto činneli do niš to nejo perfekt bo.
2: Ja si myslím, že je za kúžo modo človeka vážne, že on raz jednu službu za tošnosť vukonia. Hač to nek je v tutej forme vojska, zatím môže sa prašak stajíč, ale přírodoškýt, ládanie starých alebo korých, to tiež dopomám, že tuto mladý človek vietský názorní.
0: Aj, to by ma ve vúriesk. Čerošieho nedeného vúsevania vo Serbách, strážnym batalióne Berlínie, vo názorneniach mladých Serbo tedy akak dženca po 17 letách na voľný čas a svoje dopoznača vo sebe zladuja. Štúž je to zápas, môže to si ráda ešte raz naposkač, cúve nedženíše vúsevanie na našej internetovej strone, ka ešte naši dámotný app MDR Serbia bio džencnišo rania, to tam vozjevíme, túž môžete si to ráda ešte raz naposkač.

0: krótko podzibydlki na waso muski kordelany na runie tam delanach nitko wostaniemy, podamy so do kociny, tam szak maja czerstwy romak z pola, lód ze swojskim lokanie, a też wąka słońcu na zelenej wódce spokojny hołwiada. Haj tak romantiske może ratarstwo być, a jest oczera krabatowym mlokom swiecze kocinie też ze swoje najlepsze stronki pokazało. Tu jeszcze w opytuariu je krasne wiedro w używo, zabychu nakupuali, a se też na noszu ratarską techniku w obladali kajś też dobre ratarskie produkty zesłodzić dali. No a też Bettina Wenderotowa je so do kopszyny podała, a so mierzdrujim w najnowszych wużadaniach, wlecie do kociny podawia, wiezo, a so w najnowszych wużadaniach za zawodu tam namiestnie informowała.
1: Tu kociny pone parkowa niszo woko romakowego pola jara czupwo, jara sucho, a prina stacja do sparkowa niszo przyjdziesz je tak rec za fachowcu, albo też za fachowe rozmowy myślena, tu ste na tafli direkt zat, direktne wusy, moderne maszyny, tu ste gisz tak rec jace niewo, ale direkt ne do Podesyja. Nitko su tež serbsi ratarjo so tu namakali na tute staci, a dere poskali a vuši nastajeli. Bošči šovc tež tu namestne ste, je sam tež traktorist, a so tu zajmuje, je da to přišoč?
2: Na zajmavé to poprom šun je, hune po dve tuhých letách, když mo mamo jaro malo dješčíka, ale kajž prajene, ta poda, da bi se te napade, te na to šo naučiš.
1: Dje vi dživače kot tom zavode?
2: Ja sem elijske misjoncovo.
1: Nekotre zavode su so ižo přestajili, a sobo dživača, abo jo šef od rostline jo prajo tež, tuto zavod je mestem kompletne na direktne vusov přestaju. Što su tam faktore, nimo te je suhote, kiš išče eno rolu raja? Lišin si to še misli.
2: Te malo mašinu trebeš, mine ljudi su trebne, a ještě po těch dženzíších pačeznů je šon jara zajímavé.
1: Jak se vám hevák tu na boských švíkách dženca lůbivo?
2: Já ještě koně jsem daleko šišel, já jsem také cíle započal.
1: My jsou tež tak, že jsem při těch fachových rozmovách tak rec vysajal ostala a nitko chci se ještě rozhladovat, štu tu hevák ještě, što vůstaja předává a vy jsou tež vopta. Do heváky stejá před bučkami z ječů, kruhy jsou se do kotka zmínili, to jsou dženca vopročete jara v oblubované městna a tež Katarína Grunec sedí tu pod její cišku a čaká na kupcu. Ona má jmenující label Lubuško, ona šije, já vidím tu Riane Bančík na uši, čenke, rjane lične. Za šulske tite tu rjane pfate musi vupetač, ona šije, či šoš, to iš se pšeješ. Kneni Grunec, kak ta še dotal spokojom. Jezno veli ljudi bolje vas pozastavo.
3: Haj, jo so zno jara veli ljudi bolje, ali jaz si nisem mislil, da denca tak veli los buče.
1: A je to tak, da se ljudi take regionalne tvore, znano ti žena bolje češča, a bo dobi dženci še džen kujiš do dvojce do možnički ladač predaci, niš to rjane popšeje.
3: Ali ja na ankam so to šun Češčina hodve, a so ti ljudi rade pinesi za to hudaja.
1: Vam išče rjane popolno?
3: Naj, čakaj, to runja.
1: Po takim ratarska technika, tež vikovarjo tu z regiona, šo možne kijedži, drevo ve vudžovki, potom šelake nože, buncle, kobuki, šo to tu je namestne, vši so počadenca, vši pitaja, kutku jedne rjane mestno, a tež to, abo tamno serba tu zetkaš, kak da so vam dženca tu kočine ljubi?
4: Ja hadi jo šindu, ta rjana vokolina, a ja se nađam za te kuloske pivo škusjaciju jo.
1: Da vam še en rjane džen tu kočine, za nebe pivo ustu dvoha, nebe tu dobro lot ujšo. No. A najdleša vaka vi zostaje pri dobrem kočinjanskim lođe, a tun se nitko na koncu moje reportaže vi zo tež zasvođeć dam.
0: To je se Bettina za zaslužila mi zubkapa. Bettina je rozprávala vo bioborských vikách kočine konstitutenia. Až dujste si nekotrem presie zapopadnúť, nech dočakne na naše poješče v obrazach, abo lada raz do ARD mediatéky čerošeho Sachsenspiegel vúsovania, když tam by kamera podla a je nekotrem presie zapopadnúva.

0: Sida Morgin, Beča postaje.
1: Nábožné svoje.
0: Gute ma, Jensa Rano, Tomáš Menzel, Skulova.
2: Lubi, při posluchario, smiem vas přeprosić na pučovanie do staviznou kraja Mexiko před 500 letami. Španisce vojace zdobyvachu kraj, pytachu zvoto a ničachu starou kulturu Aztekov, kotryž kult zepiraše so na nepředstajomnú líčbu čvovieckých voporov. Indiojo bychu so tuž rade novej viere přivobročili, ale cuzy vojace nebychu kmani za misión. Tej situácii zasane nebeská moc do našeho sveta. Juan Diego bie proste Indio. Vosrieč hole zjeví so jemu mač Boža postavie indianskeje žone. Da jemu nadauk biskopa voto prosič, na vonem miestne cirkej natvarič. Biskop pak jemu nevierieše a žádaše sej džiu. Sreč zime, da Sviata Maria holi najrenče rúže rozkčič. A na kavače, kotrimž Juan Diego biskupej kvietky přiniese, zjeví so jeje obraz. Na to dá so 8 miliónov Indio vukčič. Tak nastá křesťanská vačonská Amerika, direktne s nebieským žonovaniom. Kabat vostanie potajne. Hač do dženznišeho sú jeho barby jasne. S pomocou elektronického mikroskopa namakachu pupilomaj mačerie Božeje v obraze tedy přítomných osobov, svätého Juana samoho a španiských duchovných na biskupském dvore.
0: Dobraj Tomáš Menzel z Kulova nadavku a zamovitosti tamnišeje kuloskeje vosady. 7 hodin, 6 a postá.

A to sú budúce morosne gíš, so na zakrament firmovania přijotuja, de bobechu vočtvotka do čerošie nedžele na jezbe do kloštra Benediktino rakúským Krems Münsteru. Haja na programe ste ešte mezrujem pučovanie dohoru, vedženie po kloštre a zetkanie tež s mnichami a rúne také šport a kúpanie. Skupinu převodžal je tam budúcky kapvan Peter Mroz a jezba slúšeše s dobom přijotý na firmovania kotrež bude sjatki nedželu budušinje. A tuči modosni z budušina, suči samsniki su lica prini raz meju stajili, dokiž bichu po takim 30. aprilažno na jezbe su to zajšo nastajili vjace vo buduski meji a přijoče. Na meje metanje namakače našej damotni app MDR Serbia, rune tak kaž aktualne vobraze najnovšim mejskim vudaču Vulatka ARD Mediatece, to možeče si raz vobladač. Hej, a tam riane impresie a modosnych, dejš vo sebe doživič. 8 hodin 17 je.

0: Geige Budget wird rotten. Nicht am Swish hier mit Neibrille nasche aktuell Gizorn hier, wo sieht sie hier Napo Jimmetschich.
1: Serbski Roswurst. Poestje. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre Ranje. Nidže 8 Jessac Wustajerio je čera svoje produkty na burských výkach krabatovým lokovým svitče kočinie prezentovalo. Jako nôstku závoda predstají návoda rostlínskeje produkcie MKH Christian Singelmann modernú techniku za direktne vášne vúseva. Ratarský inženér Benom Ruskýš by z leta 2018 zhromadne s Tobiasom Kokotom závod naujedoval a so leta dlho za moderné vášne a vopospodárenia polu a tvarnové rodže zasadžoval, leca Julius privátnych príčin závod vopušči. 567 žonu a muži z Hornie Vúžice je hižo za nové vukupanské leto od augusta zričenie s remesnickým závodom komonem v obvode Drežďane podpísalo. To je nešto viace a člony. Jako příčinu mianuje vône jednače remesnické komory Andreas Brzezinski, so som modostný, keštiež vukupanské závody celé vedomie zaješo za povovanie rozsúdža. S tým maja předov začal väčšiu plánovanskú vystotu. Tu kvílu má Drežďanská remesnická komora ešte niečo 300 svobodných vukupanských miestnú, k tomu přinže viace hač 100 posta praktikumových miestnú a viace hač 100 prozinských dživov. Radvoju je tamnišam vodžina čera popudňu miju na nausu metala. Džesač poru rijuvaše národní drastče vokuo štoma. Nespišniši a s tým mieský kráľ bu Klemens Buša, kýž se malíne jacvokec za kráľunu vuzvolí. Mie metanie Radvoju dobiachu terminovie do predka ščaneč, dokýž so vod džensnišeho na nausu tvári. Pučna smir šulu je hačna vysokosť škatulské je pistovanie Alois Andrický zašľahane. Hač do oktobra so Grulmusová droha krok po kroku kompletne ponoví. 8 dječi, meznými cí družky, sú nedželu zakrament prineho svätého opravenia budovské cirkvi našej ľubie knenie přijímali. Svojbna šola a instrumentalistča kemše v obrubišu. Rakecach je jednače konfirmantu, meznými sáboka svedenské kemše s farárium Robertom Malinkom vosvičivo, po zaunovej kurs sviatočnosť v obrubi, hižo sobotu bych u nakemšach svoje prinie Bože odkazanie přijímali. Na vúžiských kčenjových biehach a kolesovarských vúbeđovaniach by so čera kamencu rekordná ličba 1380 športučov a športucov obdželivo. Pančan Konstantin Knop dobiža starobný klasu SK 10 na distancu 2 km ako druhý do cíľa. Samson Vúri Sanjubie Kruščan Samuel Dürlich štvrtý najlepší bieha. Vokličan Milan Kant SK Sturnače vúbeđi si slibro a přes zlotú medalju veselejše so Kopšinjan Vili Hadank von dobe na distancu 15 km starobnej klasy SK 20 zlotú medalju. A to bych u naše povešče, kýž namakače cvý džin a pône dohošči na našich internetných stronách a tiež darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hišče je trochu pokmurene, pomručene, ale ižo kytro mive vonka s blakami, hišče nekotri kapky dešča padnú, byl dňa potom so zase slunco bole pokaza a vostane sucho, a to šopši čopvrch, maximálne 26 stopňach.
0: Ič bude našich troch, tam je šo svobodne bliskač mám na A4 na smier Drežďany, hej. Nie, nás mi zorec, podajte takovokovo, my s Ciroškom Drežďany Sever a Hermstorfom a keď bude džensnejšieho, je zajest a vujest a štyri horní vujest kompletne zašľahane přes svonu boršť abo boršťu môžete si na autodrou tam dojeť a tiež rádvoriu, kaj sme ono pojšťa slyšeli, so od džensnejšieho tvári.
1: Serbský rozvoz.
0: Seren formovaný do džensnejšie punžele do noho týdženia s Bettinu a Jakubom. Was haben wir heute in Störi angenommen? Becher zieht sich hier.

0: Лічить вайтесац А. Дживич су стражним батальйоне з'язкові в оборі Берліне штирьо Сербіас вужили. При тути воєрській службі бічу мездруїм засаджені при офіціальних статних пшіячах мєзенародних хостчі. Репортерка сербського розваса є тайке, ніщо собу доживіва, а тиж документу ова. Чераз ми туту парлічку з нашого архіва іще раз спріступнили. Сми пак тиж актуальне інтерв'ю з двіма тедішіма воякома ведли, з Клеменцом Буланком а Дам'яном Богушом. Jeju sme sa mez druhým prašeli, naľučuje sa z 9 minúce prišla rozprava po vás hač do leča, že ešte Berlíne byli a kajkých vosibitých hostčí, že tam doživili, na čo sa dopomínače. No a to by vodmova.
1: Ja viem, Donald Tusk, ten polský prezident, a na to, na ktorú sa najbolej dopomím, to je bol Silvio Berlusconi, toho sme mu pši leta dve vítali. Ten je nejaká anekdota. Tam sme stáli, čakali zón z letadla a on šinže. Stáli a čakali a čakali a tu nešinže. Suché je bolo, slunce je tie bolo. A potom sme pon zónili, hej, vunšie sa doba upryskač a čisté činča, čo možné. To sme pon nekak 2,5 hodiny stáli. Naše karabinore znojac, nie sme kruče džasič moli, to by, hej, mu premien jara napiady nadauk pon, ale pon, když je to zdokonjené, bo sme sa še jara zveselili.
0: Vidíš, a što da je Damiani Boguši a tiež Klemenci Bulanki, vone vojarský čas Berlíne z ceva přinies?
2: Ja môžu jenuž rec, z tuto 9 mesiacov, som tam dola dostal do šakoch bohanskej šivinu tež, to keď je šakoch zjazkova vobora ja široko nastajená. A za mňa osobinste je to přineslo, že som ja žila na mojej ranice prišiel. Viem sa doplniť na jednu situáciu, kdež by sme vonka na zúčovanišču a tam by v obchode jara zima a to přes dlhší čas. Tam som prvný raz v obchode nazonil, što je poprom vod. A potom sme dostali takú doštienku, polivku a skipku kleba a to by je na jara vúberná ječ v tým vokomíku. A ja, hovak, 30 kilometrský marš ten hište, to by tiež jedne vúžadano s 12 kilami přidatné váhy, ale je nepytno, že te čivo tola môže vysto více zmištrovať, bez toho, že jen sa vúlce na to přihotuje.
1: Nej, ja mu prejme, tá služba v vojsku, da wo er braucht da tak tak nicht da ja ich buch moi ich wotsach gut ich muss do bau chinch so also da nicke näher die seine hubene da sie wenn er bo ja bo ja bo die braucht da ja die nicht da stechen im sabosische jure noch die dalle bumme die schen dann wenn man fremd und disziplino dipko nost borat so im kamaru jarjet wo prim wo will ich moi ich kamarado ist mir wieder dann so wohl defizite wohl ja also dem ja da jara dere chini war halt das ja zore da war ich gerade ich will ich kamaru nicht so borat jarjeli das so bon na shuku war bon shishli hat das so bon der zur kamare zur drastischer ones metal ja bon ja bon so schier dobeli sagst du schon boran romage squadjet guisa fauda ja dobe weil na de tamoi lejet ha to so eine da kusto chinelli du nicht da ne perfekt bo
2: ja se myslu so je za kujo modo chueka važne so un raz jednu službu za dorschnost wukonja hat to nik je v tutej forme vojska zatem muže so prašak stajč ale přirodoškýt, ládanie starých alebo korých, to tiež dopomám, že tu mladý človek vietský názorní.
0: Aj, to by ma vyvúriez. K čerošieho nejdeného vúsevania vo Serbách, strážnym batalióne Berlínie, vo názorneniach mladých Serbo, tedy akak dženca po 17 letách na voľný čas a svoje dopoznača vo sebe zladuja. Štúž je to zápas, môže to si ráda ešte raz naposkač, cúve nejdenejšie vúsevanie na našej internetovej strone, kaj ešte ešte naši dámotný app MDR Serbia bio džencnýšho rania, to tam vozjevíme, tuž môžete si to ráda ešte raz naposkač.

Nima Bosse Bokraju Korčić, možu vam tole da poručić. Sejdenca večja radio zapiknuć, moda žoma radio zatkule zaso vuseva, vod vosmich dođe sačić. Štuš je sobotu televizijni magazin Vulatko skomđu, može se jun, abo je v ARD medijatice hišće raz vobladač, da mejske televizijne vudače namakače. Žunski spjevny kurs svojanskih melodijů bude konc meje a jenož ještě hač do džensnějšeho může česo za to přizvič pola Valborgi Vaudžic a vuslitk potom sedsta ja v koncertče jenacicte je meje v rumnoščach serbského ludového ansambla. Apropos, spivač z romanje spivanje je zaso možné, da na to še vutrobne přeprošení jutce večer 6 do korovej rumnošče SLA. Náš šedný klip je nám sjaty. Jutce je džin kleba nímsky a z cva prýny kruč. Vodmeja so v budyšne nakupnice na žitných rvíkach, tak menovaném konju, klebové wiki. Viacere pekarnie sú na tým vobdžela, vobdač a kupič môže česi tam tiež neže cice či šelakých družín kleba. Jutce dopodnia vod džesačích nakupovanským centeru na žitných vikách Budešinie. A zajúcišim sredu vodmie sa zase riečná hodžina za dorosčených a to rumnosťach staršiskej iniciatívy Radvorju vodpopodňa na poštyrioch do napopečích maja tam votorené vucho za vaše starošče prašenia problémčky a to zajúcišim v Radvorju.

0: väčší špak.
1: Šešť menšinou dođe väčšie.
2: Nábožné slovo.
1: Tuto má dženca ráno Tomáš Mencl z Kulova.
3: Lubi, při posluchario, smiem vás přeprosiť na pučovanie do staviznou kraja Mexiko před 500 letami. Španisce vojace zdobyvachu kraj, pytachu zvoto a ničachu starú kultúru Aztékov, kotrž kult zepiraše so na nepředstajomnú líčbu človeckých voporov. Indiojo bychu so tuž rade novej viere přivobročili, ale cúze vojace nebychu kmani za misión. Tej situácii zasane nebeská moc do našeho sveta. Juan Diego je prosty Indio. Vosrieč hole zjeví so jemu mač Boža postavie indianskeje žone. Da jemu nadauk biskopa voto prosič na vonem miestne cirkej natvarič. Biskop pak jemu nevierieše a žádaše sej džiu. Sreč zime da Sviata Maria holi najrenče rúže rozkčič. A na kavače, kotrimž Juan Diego biskupej kvietky přiniese, zjeví so jeje obraz. Na to da so 8 miliónov Indio vukčič. Tak nastá křesťanská vačonská Amerika, direktne s nebeským žonovaniom. Kabat vostanie potajne, hač do džensnišeho sú jeho barby jasne. S pomocou elektronického mikroskopa namakachu pupilomaj mačerie Božie v obraze tedy přítomných osobov, svätého Juana samoho a španiských duchovných na biskupském dvore.
1: Rozpravia Tomáš Mencl z Kulova na dauku a zamovitosti tamnišeje kuloskeje vosady. 8 hodin, 6 a postaje.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: Lube Žižík, našo žin zeichnet šo jenje grajove goli. Ve svyše šo ve našom postroje, kak su zvereta ve goli líšku usmiešovali, a kak stese líška a jeje cvovek potom na nepšiašelam pomstčivé. Kak ste drugim zveretam jich nepšiaznosti opvašivé.
3: Mjad vieš, svinja a uchad su byli pšiašele. Stavne su líšku usmiešovali a dražnili. Kaž su ju zmakali, su voali na nju cervjena opuš.
4: Cervjena opuš, cervjena opuš.
5: Ražim vam, vestanšo mje na pokoj, abo se vam zlezejžo, ga se udajom kecoroju kraloju. Ja se buđom pomščiš, a vam šo vetplašiš.
3: Pšijašele njej su rožili, bo jeje grozenja a su ju dalej usmiešovali.
4: Cervjena opuš, cervjena opuš.
3: Líška cała zacviblovaná, jo se rozsúžila, až se kocora vzejo. Kocor gajo južo dlejšie cas za líšku ganjal a jej redne voce getoval. Net po svajžbe jo se líška dala se svojim covjekom, kocorom, na drogu, aby vonem kumpanam vogledala, kenž su ju usmiešovali. Ako stej se k domoju mjad vježa, bliže vej, jo vyžela líška, až stej se tam teke svinja s uchacom přinamakavej.
5: Ach, som jak lucna, mam šiknych čoch gromaže.
3: Z vusoko pozvignu nieju gou, jo stupala líška gjada pedla svojego kocora. Ten jo se přez jeje cynjenje hyšči viecej velicav.
6: Ja som nejväčšie, ja som nejrednejšie, ja som nejmocnejšie kocie na celom svete. Miau, miau, miau.
3: Ako sú kumpane kviaucanie svyšali, sú se ulikali. Ubojane sú ubegnuli a se schovali, žožio sa im rono přigožilo. Mjadvež jo zalez nábom, uchac jo skocov do krycku a svinja jo se zakopala do lista.
5: Gledaj, gledaj, kak su veni se ulikali. Te bojazniki su se schovali, ha, ha, ha.
3: Líška a kocor stej zastupivej do mjadvježovego domu a stej ugledavej bogaše kšyte svježenske blido. Stej se za njo sednuvej a se dawej do jeze. Ako stej se najedvej, jo se kocor buks oblizal a jo vujšel z domu, aby se čohu přejšel. Nepjavej jo grebnú spotu v lišče a jo dotyknú svinjece ucho. Boga svinja jo z čacha zakvicala, kvík, kvík, kvík, a jo mila z toho dňa jadno stojece a jadno visece ucho.
6: Ja som nejväčšie, ja som nejrednejšie a ja som nejmocnejšie kocor na celom svete. Miau, miau, miau. Mjadvieš, nen to búžaš ty na reže.
3: Ako jo mjadvež kocora uslyšal, jo se myslil, až co k njomu nábom zalesč. Jo se pustčil a padnul na zemju. Jo se zranil rieb, tak až jo musel vetnjenta na styrich pötach přes živjenje tapaš. Uchac kenž jo v krickach sejžel a se při kuždej kocorovej kšaceni z čacha čes, jo vules kšaužu ze svojego schova. Ako jo vyžal, až jo se mjadvež rieb zranil, jo malcne, ako su jogo nogi njasli, ubignul do gole. A šo ta líška? Vena jo v žurjach mjadvežovego domu stojala a přigledovala, kak laško jo jeje cvovjek nepšiašelam vedpošil. Vena jo bila veľgin glucna.
2: Líška jo na koncu glucna. A vy, ľubežiši, jo se vam žencajšne čojenje spodobalo? Namolujšo nam rad obraz ved líšky a ved drugich zvieretach ve goli. My by se vjaselili. Postčešo váš obraz jadnorie na našu mailovú adresu pod zorben@rbb-online.de abo přes WhatsApp na náš redakcijski handy. Cyswo namakajošo na našom internetovém boku. Žicim vám dobre starto tyžinja, ľubežiši.

0: Saske Ludoverie, Polka, Walzyk, Adruge. Tesu Jinsa Pschetmiat Vedomnostnego Studia na BTU. Doktorka Teresa Jakobsova, Wozerskego Instituta Pschetnosujo, Studentkam a Studentam, Jinsa wo Serskich Reach, a Jamam Juninto Pschitelefonie, aber name Jonam Rosquastsch. Zwertkul Pschijo ten Vedomnostne Seimna Serske Ludove Kulturie. Göttere Studente Jinsa Wötzakujoscho, Kaki Joto Modul Studiuma.
1: Jensa budu tu studenta ze svého Komorowa, a to je to su studenta, kotrež studia vůčerstvo na základne skođenk. A ja so jara veselu, dokež je to jen přichodný stup do tu osmíra kooperácie z BTU Kočebus v Komoru.
0: Aha, a co te studente uknu? Nint to teke Jensa plavas?
1: Oni so zajmuja za serbsku hudžbu, oni budu v zakladni šuli pozdišo hudžbu vůvučovat a oni so zajmuja tak rec za te serbske hudžbne stavizne vizove pri njim reče. A ja sem ale nedom prajva, tam je delko vjace, što ješ možete navuknuć. A duše so vudalo, za budu oni civil lječne semester so za serbske hudžbu zabirać. A dženca budu jim pusknuć, što vizok staviznam povedać, ale potom tiež prikvade pokazać, što serbska hudžba išče je, napríklad hip-hop, abo snano tiež jazz hudžba, abo što má snano rozvoz tiež za serbsku hudžbu činč.
0: Aha, ale to vova popšam teke za praktickými příkladami, abo? Also budu, veni dostaš teke pičku dogled do serbskeje muzikové scény, dženca?
1: Na kůžde pát, kež prajene, já mám vězo stavizne sobu, ale tiež věle příkladu, my budeme si příklady obladač, tiež naposkač tu v instituče a potom budeme potom na Rijovanský dom Kočebus, jole ve mittendrin, dženca večer, tam raje live serbská ria, a oni budu to vůzpytač, já jsem štipná, že jsme nich tu snáno tiež instrument sobu, si mi jim to poskyčila, snáno se nich tu zvěří, tam tiež sobu pískač, abo sobu rijovač, to by vězo
0: Nins čona zachopienko Juža Gronili, to bužo dalčne kšac v zgromadnem žele Serskego instituta a BTU. Kak vi to nin to posužujošo také pobytovanje?
1: To je vizo prini pospět netko. Oni nisu s tým ličili poprom, zo buže cíve semestr možno so ze serbský hudžbu zabirač. A oni cíža spytač, zo oni to snáno ve příšodných letách přeco v ličnem semestre Poskyča jako modul, to by za jara rejně bylo, dokud si tohle myslu, že může jen tu jara věle hýště vůrebač a názornič a v osebě děti vedelným skodžinku jsou tohle predestinirovaní za to, za hudžbu, za rejovanie. Also já si myslu, to bude na vůkotná věc, jeli so nám to poradí denca.
0: Pön, žitzeme viele úspěcha, učobne žík za rozkrono.
1: To runia, utrobne džak.
0: Doktorka Teresa Jakobsova wird Serskiego Instituta Jotobowa, wana przedsta Jorzynca studentkam a studentam BTU Sersku Muziku. A gasz cosho, wy lubi przysłucharie, pödla byś pla praktiskiego żyla, pla rejowańskiego wiatzora. Rejowański dom Wużyca zmaka se żynca wiatzor w mittendrin na przeszywo knikwarni Hugendubel. Kupka serska reja grajo live, zega sedemich wiatzor żo los.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrievaš Žižece Pastro.
1: Lube Žiši, našo žincajšne čojin je grajo v goli. V svišišo v našom postroje, kak su zvereta v goli lišku usmiešovali, a kak ste se liška a jeje cvovek potom na nepšiašelam pomstčivej. Kak ste drugim zveretam jih nepšiaznosti opvašivej.
2: Mjad vješ, svinja a uchad su byli pšiašele. Stavnje su lišku usmiešovali a dražnili. Kaž su ju zmakali, su voali na nju cervjena opuš.
3: Cervjena opuš, cervjena opuš.
4: Ražim vam, vestanšo mje na pokoj, abo se vam zlezejžo, ga se udajom kecoroju kraloju. Ja se buđom pomščiš, a vam šo vedplašiš.
2: Pšiašele nje su rožili, bo jeje grozenja a su ju dalej usmiešovali.
3: Cervjena opuš, cervjena opuš.
2: Liška cała zacviblovana jo se rozsužiła, až se kocora vzejo. Kocor gajo južo dlejše cas za lišku ganjal a jej redne voce getoval. Net po svajžbe jo se liška dała ze svojim covjekom, kocorom, na drogu, aby vonem kumpanam vogledała, kenž su ju usmiešovali. Ako stej se k domoju mjad vježa, bliže vej, jo viževa liška, až stej se tam teke svinja s uchacom pšinamakavej.
4: Ach, som jak lucna, mam šiknych čoh gromaže.
2: Z vusoko pozvignjo njeju gohu, jo stupala liška gjada pedla svojego kocora. Ten jo se přez jeje cynjenje hyšči vecej velicav.
5: Ja som největše, ja som nejrejtneše. Ja som nejmocnejše kocor na celém svíše. Miau, miau, miau.
2: Ako su kumpane kvjaucanje svišali, su se ulikali. Ubojane su ubignuli a se schovali, žož jo se jim rono přigožilo. Mjadvjež jo zalez nabom, uchac jo s kocou do krycku a svinja jo se zakopala do lista.
4: Gledaj, gledaj, kak su veni se ulikali. Te bojazniki su se schovali, ha, ha, ha.
2: Liška a kocor stej zastupivej do mjadvježovego domu a stej ugledavej bogaše kšite svježenske blido. Stej se za njo sednuvej a se dawej do jeze. Ako stej se najedvej, jo se kocor buks oblizal a jo vujšal z domu, aby se čohu přejšel. Nepjavej jo grebnu z potu v lišče a jo dotyknu svinjece ucho. Boga svinja jo z čaha zakvicała, kvík, kvík, kvík, a jo mila z toho dňa jadno stojece a jadno visece ucho.
5: Ja som největše, ja som nejrednejše a ja som nejmocnejše kocor na celém svíše. Miau, miau, miau. Mjadvíš, nin to búžaš ty nareže.
2: Ako jo mjadvež kocora uslyšal, jo se myslil, až co k njomu nabom zalesč. Jo se pustčil a padnul na zemju. Jo se zranil rep, tak až jo musal vetnjenta na styrich pötach přes živjenje tapaš. Uchac kenž jo v krickach sejžel a se při kuždej kocorovej kšaceni z čacha čes, jo vules kšaužu ze svojego schova. Ako jo vižal, až jo se mjadvež rep zranil, jo malcnje, ako su jogo nogi njasli, ubignul do gole. A šo ta liška? Vena jo v žurjach mjadvežovego domu stojala a přigledovala, kak laško jo jeje cvovjek nepšiašelam vedplašil. Vena jo bila vjelgin glucna.
1: Liška jo na koncu glucna. A vy, Lubežiši, jo se vam žencajšne čojenje spodobalo? Namolujšo nam rad obraz ved liški a ved drugih zveretach ve goli. My by se vjaselili. Postčelšo vaš obraz jadnorje na našu mailovu adresu pod zorben@rbb-online.de abo přes WhatsApp na naš redakcijski handy. Cizvo namakajošo na našom internetovem boku. Žicim vam dobre starto tyženja, Lubežiši.

je jedno tli ocjenu sebe vidimo, moho co zoch v obliču, pytam kupu, pytam skol, mě zvoči, tu by blak, noc naše taka znak, hoku tu košedla dňa, moja skromna postava, posvědča se kradnuši, váhodně se pojíba, ale vůjky strachu moc, netrašíme ani noc, božná mysl na tebe, jasno sa

Voller nas ve studiu máme dnes hosti z Vůdvoria, ze Smerdace a skupinu Vůžičanskou rapsodiu. A jsme tady předu jsme růny, že prajli, že nám dnes hodně vůsobě vod dorost a tam chceme těžně dom vůsta čakuje dorost to, što je škůžu skupinu těž živu.

0: Naša tema dženca sú serbske rivanske skupiny a podľa nás sa hosťom sú všetko dvajo z smeracie, z vúžovské skupiny a z vúžiské rapsódie. Zromadne s nimi rečíme dženca vo niekočrých témach, ktoré rivanske skupiny nastupajú, tradíciu zakovač alebo so dále vúvič. To však je husto jara diskutovaná téma a hej, kak vúpada podľa vás dobyče, co modernizovač alebo dále vúvič? Što se rade započinat?
1: Maximiliano? Ja jemo započinam šako našu skupinu ište tak dvoje nedava, zo bus nanozno na času bolo naše rie modernizovač. Přijušim pak dobo ja přiznat, zo náš koreograf Cornel Columbus přeco zaso experimentuje se stilizovanými krokami, se stilizovanými drastami vo sebe, tež to rika un co tom serbským, tie serbské folklóre nene celé novo vášne přibliží, snano tež rune dôľa, dokýž un sam serb nie.
0: Dann da kuschelt man ja dann halb ein Jahr Seimauer Wieden hat und Witzko. Da ist ein dobrer Argument. Ist da noch bei der Wasserle, wo du war?
2: Also bei der Nasse, wo du war, da hier so haben wir nicht gewusst, dass wir kurz gesagt haben, dass wir genauso tun, und dass wir noch eine Trennung hat, die ist nicht so die war, so haben wir die Krokki, Borene, Achiste, Chinime, und das ist ja nicht nur Nellobi, aber das braucht so einen Krux, eine Hinterklippe, und da wissen wir, dass wir das schon so mal taktisch nicht gewusst modernisieren.
3: A smerčičenia moja tiež žila norie, kak to bola vás upadá.
4: Hej, ja musím sa so to v údvoru přizamknúť, my tu chvíľu tiež staršie rie, ktoré sú dre z nožiče moje staršie dôde znorievali, zase horo hýbimo, mu to tak menujemo a potom znova nazvučujemo s nami a s našim dorostom, tiež nedom hunočasne. Ale vizo, chceme, že nás dorost postane a potom jen týkus experimentiruje a modre nemáme tu chvíľu žiadno krutého choreografa, ale my sme tiež v poslednom liče jeden projekt s Cornelom Columbusom a svojej partnerku Juliu mili a ona je s nami nazvučovať novú reju cipu a tam sme tiež junujen hinajší stýl, ktorý sme hevák tak nerujeme uspotali, to by byly skoro byly rytmické elementy, ještěž by žena z té jara vůžadáce a potom, co jsme tomu první raz představili, jsme moci kříšečiny tak brajné, co jsme to zdokonili, dokud bychom šli jara napjaty. A já si musím to s tý dery přijuzovat.
3: Po takým nic ve voní měre tuto nové elementy, abo jara zprávě nové rie, ale skoro tyž nic, než to staré horo hulvat, co jen tyž junu heit nicht dort Ruhe, wie die Anitz schätzt, das Hamsnerie, du kannst schaue ihr Publikum schätze relativ ne Hamsner, gäisch, wo prom nachschiedlich selbstgis wieder nach. Stabuch zur Preili, da gebuschit gonne Preine, gar reaguier wasch Publikum snatschna, nur modernische, aber starre Elemente, gott schwani hischte, da gnesna ja.
2: Also ja, sie muss so bei der Nachspieler, wo du hast, so dem Publikum schätze ich auch besser, ich meine, dass den Rio Biji, ich mit dir jetzt bei Rio Wali, aber ich muss mir so Festival auch nicht in der Zwischen noch Rio Nachspieler schwali, aber da ist so die Publikum ja auch schon so.
1: Ja, man sieht uns auch so, dass das serbische Publikum so besser ist, nicht nur, wie das haben wir ja auch absolut, ja sowieso, dass da haben wir so dann nicht in der Vulka-Litschba nur serbisch Rio Nachspieler schon stehen. Ale ja dobu přiznať, zo tie štérie, ktoré sme mu bola v údvore, sa ve smerďací zno celé ústo videli, majú svoj celé svojský šarm, to reka modernizácia haj, ale přitom nic na to pozabiť, to sú poprom naše korene.
4: Veď to bude tebi rade přihosovala. Ve smerďací je naša devíza tu chvíľu tradícia, je šom to vážna, mu putne mu náš dorost, co čas čakajú na dida, môžemo nekmo smerďačansku rejovač, kaj švú. A ja si také musím, ach, ja so sama musím, ja go žan došť, ja si nemám na to. Ja to tvoľa rade pon rejovem, dež tak daleko jo, ale tam majú celé iné, šo zapalí tož za to, zo on môže pon skučne te reje, od tých vúľkých rejovač tak rec. Tvoľa, dem muss ich tolle wieso Jargime alle nam to wieso die starsche Garde die wesser dort chinisch mone sto no scho mal was usbotamo hat un Publikum dort der Psyza serbski Publikum da kann man snack ja se muss zum so der Lubi die dich mal sto no schinge halle we wukreide ich motonea dank da lok dalsche witze mama dam teil da gab es snacks auf sich scho no hat dank un Publikum so die schatz wesser die schatz schalak skupina
0: halt da gut neska scho wukreide tag aber der für dich skrinimski gonchi nach du wokonas das sowieso Ще завеше ще цяра весела, че да отсвоя нещо сърбски вижа. Да не скаша, не ми да так се нравеше.
5: Аз то ми е за по-моему, но наша
3: dajše prašenje tiš išo rozjasnimo traditionet go prođe pšetco prezentovač, abo pšetco nešto novo vulanet. Praja tam je važno, kaj smo to pola vas usvršili netko uprođe jen sređanski bučnama, kad se so vobojo nekak integruje, prezentuje.

0: Za všetko, co jsi Runia zapiknuli, byla nás ve studiu studenta zastupera serbských rejovanských skupin z Vůžice, potakým Vůžicanská rapsodia, Vůdvo a Smerovca. A netko chceme s nás skrutka od nich zvyšet, što lica ještě takhle na pláne stě.
1: Hej, also my jako Vůdvořce máme náš příšerný vůstup sjatky nedělů ve Biskecách. Tam jsme leta dvou vůstupujeme. A potom v lečích prozách máme turnéu do Rumunské. A hevak vůstupujeme na všelakých vesných svědženách a v oktobru po černém kopcu.
0: Rapsodia?
2: Genau, my jako Rapsodia máme náš příšerný vůstup nekde nedělů ve Pančicách na Mějemetanu. Poponu štorioch byla prajová. A herak še sú naše highlights. Dene leto zomu jedžemo na dvaj festivale. Jemo v Polske a jemo v Nimske. A v auguste môču nás vidieť na tých znatoch serbských nocach v Smurčicach. A v oktobre mu organizujemo jen zromadne svedžen, kdež potom tých smerčaca budvo s nami romadže v serbským ľudovom ansamblu vstupia a potom tých romadže svedča.
3: Hej, Smerdačan Rejovanská skupina, bo máme jacore vústupy v běhu leta, netko ešte plánujem mé zdrujem na Krabatovom Mene v Čornom Gomcu v oktobru alebo na nazemským koncerče v Radvorju. A vy zakaže sa znovu prajvo na jubileu síletného obstáča Rapsodie. Vôbam máme tiež inejšie highlight.
2: Hej, naše highlight sú tie leto od Smerdačcu Festival v Česky a turnéa na Marokko.
4: Hi, ja si myslím, vo sebe zaujímavé, netko za našich pípospucharú, sú za tému vstupe Kešnike Niedželu v Pančicach. Ja, absolutia ja to bola, no hej. Tož môžete si naše serbské rejovanské skupiny zase raz vobladať. Hola, niko troch bude sa na nižo kusio, dneska šo posne raz na festivalu, abo tak tož videli potekým vaša píšená skvárnosť je ľudom Niedželu.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Nam zostane netko ište jedna vusovanska hodžinga, ali ište tu ište temu.
3: Hej, vizo, abo najprve raz vostane mi ište skrutka po našoj šrivanski skupinu, hoštki z prvnje hodžine, a potom vizo najaktualnjiše teme, bola dame do radvora, dame šako mi je jedno što vajden nestava.
2: Potom džedale do koče vusa, to bi mo vo sebe za aktualnog maturando zajmalo byť.
3: A příšadne koncertinja nie je než filmovanie a sviate popravenie. A my je metanie v Bančicach, když Bužičanská rapsodia vystupuje, ale tiež Jane Mačore. Po takým poprom najväčší čas netko máme dalšie přijotovať.
2: Hej, a potom dobíme náže ešte dále do Lipska poladač. Tam máme tiež ešte malú novosku za vás, alebo hej, nešto malo, što sa tam ženca stalo. Ale ako prídne poladáme raz, što má hej, hudba za nás predvedené.
3: Kiliano?
4: Druhá hodina je naša hudba a dosť šnúr tému. Preda hač pak s tými témami započíname, vám netko dalšiu hudbu predstajú. Spiel, předco ja, spievaja a zapískaja vám Luze Hulce.

0: Radkula. Šropjens.
1: Mesec mi je jesa započal. A s ním tis čas mi je metania. Tu hišče nikotre termine. Tun tydžen mi umetaja od 8 do 10 mi je v Pančicach Kukovje. Kaj štejš 10 mi je v Serbskih Pazlcach. Dále punže 16 mi je v Kroščicach a 17 mi je v Voklicach, Šunovje a Nebelčicach. 14 mi je od 11 hodin přeprošuje Mlodžinský klub Konjance Šunov na tradicionálny džen muži. Tam poskyčuje napoje, všelaké ry, kaž tiež vúbira jedžov za čelné dobré meče. V bylu dňa stej svedčenie a zromadnosť v središču. Viečo od neže 20 hodin přemyslí so zaradovanie do Bružne. Zastup je damovný. V 8. mie v 18. cici vústupuje v ansamblu Sotrovne Malvi Vielko Svolný poeča Spoken Work Academy. Zastup je od 18 hodin, kunc pokoj 21 hodin. Zastup je damovný. Zaradovanie je džil so vospitovacieho projekta mladých poetov a poetkov. 7. mie v 19 hodin pokazá nemsko-serbské ľudové divadlo v opomnišču Budešiny Kruh na zadnej strane mesačka. Po budeský bytový band Herce. V središču stejá štúriom vody Serbia, ktorýž v 1960 let v NDR bytovú band založa a vo svobode a hudžbie zhonia. Rá bazíruje na vilných topomnenkách. Zastup je damotný.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.

0: Trendu Sportvolleyball pschetzo bulle na zajmie pschibera, wosibir w Mordinie. A tak so mordu sportuzy z wyższej szule Michał Honig Worklitze zwiasku finale w Halloem Volleyballu Dutzbili.
1: Volleyballistscha z Worklitz doryka u Wosnacze, aber też WK2, dojedu se wot wutore do soboty do Berlina, a tam so z dalszymi szulariami w Volleyballu Miria. A to w wubidżowaniu Mordina trenuje za Olympiu. Je to zwiasku finale.
0: Tam so najprede w skupinskej fazy, wo dobre wukadne mistno postaraja, tak so K.O. Gordutzbär.
1: Jeden ze sedam rajorio, kotre sport nawodom wuczorio, knieza Wenka a knieza Bemaka w volleyballu swoje kmanosće pokaza, jest man wuczor. A wun sam nitko w tym rozprawa, jak so poprom na tutun ważny turnier przyrotuje.
2: Also smo kujże tydzień na volleyball trening szli, pola Viktora Worklitze. Bunjulu Asredu, potom to smo tej šusto konstitutina, a tak Beach Watch Bully, aber es redet sich in der Wanka bei Kuschitzach. Ha, das muss ich Bully, Kuschitzach Stuart, bei Schuli bei der Nascha GTA.
0: Hi, Dag, wie der Jiwa a Motivatie, sa Daiki Wossebite Turnier, je Sakwatsa do Pobusetki.
1: Markus Ritsche, je Daiki Raja Mordor Mustwa, wo nima jaden poradne Ziel, ale sa to Wossebite a ważne Przerozacze. Ale to vam sam poveda.
3: Naše očakovanja su da chceme na kuži pat s temi tamomi, s jaskimi krajami sobuđažeć, a tež se obohmili tam šposmeć Berlina.
0: Hai motivovani voni su, a tež veselo nađemne ne zabudu, to je tola te najvažnjiše na športče, cive mustvo je pak v 10. letniku, duš nebohu dobili tutun tijen popravom provovanje pisač. Hej, ale za to su na kvadranski termin dostali.
1: Dola kajki čištoje, aber hač vozmu to rajo z lohkostču, to vam dalši raja Jan Zimmermann vodmovi.
4: Stara předpůvodně já nemám tohle, já se ty dere na volleyball můžu koncentrovat a já to někdy tak zvo nevidím, co můžu vypůvod na zápasnému, co můžu to má popoješ opísat. Za metodu možnost má, já můžu se kus lepší vůknit, já mám je měsíc dvě čas a dvě prova na vůknit, to mi ta možnost dá a tohle mě tak zvozáme.
0: Hej, to opravdu za jara dobrým plánem, klinči, to bude ty zauva.
1: Hej, to už přijeme všichni rájara, vele vůzbych a dobrý poradžení.